0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

0: Fajn Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě komputerů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flash disk.
7: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Vysíláš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu.

si v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tu ti k poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Power Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

Posloucháš unikátní rádiový vysílání, pořad Frikolora na Color Music Rádiu, plný novinek. Dneska ne úplně tedy všechny z posledního týdne, ale novinky z posledních 14 dnů. No a my se pomalu jistě připravujeme na tedy odpočinek, rádiový odpočinek, který nás v následujících dnech a dvou týdnech bude čekat. Vy ale snad úplně o nic nepřijdete, krom toho, že jsem něco málo předtočil, tak si dáme nějakou reprízu, ale já, jak jste zvyklí, se budu snažit odvysílat nějakou tu Frikoloru i živě z místa, kam se chystáme. Takže s náma rozhodně zůstaňte a zachovejte přízeň. Tohle je Color Music Radio, pořad Frikolora a pecka Going Back to My Roots, ano, San Antonio Echoes. Dobrý ráno.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, Baila Conala Playa, no přátelé, tak já už se trošku začínám aklimatizovat. Co se týče tohohle pořadu, tak ten je nejdivnější v českém éteru. DJský mixy, novinky z posledních pár dnů, no a to proložený skrečema a taky blbejma hláškama DJ Frikyho. Tady u nás na Coloru, Color Music Radio, pořad Frikolora, DJ...

Nejen já to vypadá, se tady ve studiu bavím, ale i vy na druhé straně, podle poslechosti minimálně ty internetový, je to dneska oblíbený. No a další věc, Cause Now I'm Gone a Mark Kor, taky Maua Bakareza. Věc, která ještě v éteru Color Music Radio minimálně ve Free Coloře nezazněla a je to opět novinka z posledních pár týdnů, nebo spíš dvou týdnů.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolora, samozřejmě bez parťáku by to nešlo ani dnes a dnes si povíme něco o herním světě a studiu Madfinger Games, partnerů Freecolory, který dělají hry, co baví celý svět. Vývojáři hry Grain Zone Warfare teď intenzivně pracují na další velké obsahové aktualizaci, která se plánuje na jaro letošního roku. Komunita fanoušků zvyšuje svou aktivitu na sociálních sítích v dychtivém očekávání každé nové informace, která by mohla prozradit, na co se mohou už brzy těšit. K ním se přidává stále více fanoušků extrakčních stříleček, kteří ještě Grain Zone Warfare nehráli a stále neví, jestli si hru pořídit. Tady naprosto fantasticky funguje komunita, která všem, kdo zvažují, že si hru pořídí, ochotně vysvětluje, proč je Grain Zone Warfare skvělá hra, kterou stojí za to mít. Většina veteránů doporučuje koupit si hru nyní a naučit se v ní fungovat ještě před vydáním nové aktualizace. Hra je teď navíc ve vynikajícím technickém stavu, takže je možné soustředit se jen na objevování herní mapy a učit se, jak přežít džungli ostrova Lamang. V nové aktualizaci si pak budou snáze užívat všechny novinky, které přinesou odhalení temných tajemství a zpřístupní mnoho nových míst na mapě. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, čekněte web madfingergames.com/career se seznamem otevřených pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry. To jsou Madfingři a samozřejmě i Grain Zone Warfare. My se blížíme k závěru dnešní Freecolory. Dáme si ještě tuhle věc. Always, Paulo, ne.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, 54 minut po 9. hodině. Krásná internetová poslechovost naznačuje, že se vám dnešní vysílání líbilo. No a já vás ještě jednou budu informovat, že v následujících několika dnech i týdnech to s tím vysíláním pořadu Frikolora nebude tak žhavý, takže můžete zaznamenat reprízy, můžete zaznamenat nějaký přetočený sety, ale samozřejmě, jelikož mě znáte dobře a já se zas tak dlouho neudržím, tak pokud to bude aspoň trošku možný, tak si dáme vysílání z druhé strany země koule, tak jak jste zvyklí, že vysílám tam, kde zrovna se nacházíme, ale zatím nic neslibuju, teď předběžně prázdniny, přátelé, ano, dovolená, tak by to mělo vypadat v následujících několika dnech a týdnech, takže omluvte sníženou tedy kvalitu pořadu Frikolora, uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. Dnes vám zopakuju jen v rychlosti tedy datum, abyste věděli, je 11. února, máme středu a svátek nám dnešní den slaví Boženy. Ano, Boženám všechno nejlepší. Stejně jako vždycky dnes počasí bude a meteorologové nám dnes slibují opravdu různorodý počasí. Můžeme totiž potkat jasno, polojasno, zataženo, déšť anebo mlhy. Takže v podstatě všechno kromě sněžení a teploty ty raní. Minus 1 až plus 1 stupeň, v odpoledních maximech 5 až 7 stupňů nad nulou. K večeru se ochladí na 3 až 5 a přes noc potom teploty kolem 0 až 3 stupňů. To jsou informace o počasí, pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Jako první je tady Praha, už je pro turisty dražší než Vídeň a Berlín. Loni lákala i na Dana Browna a Advent. Do Prahy loni dorazilo celkem 8 271 962 návštěvníků. Vyplývá to z nejnovějších dat Českého statistického úřadu. Z asijských zemí přiletělo nejvíce návštěvníků z Koreje. S největším skokanem je potom Izrael. Ceny ubytování jsou už vyšší než v okolních zemích. No a Praha patřila v loňském roce mezi nejoblíbenější vánoční destinace, což potvrzují i aktuální data. Podle statistik Českého úřadu tedy přijelo do metropole meziročně o 3% více turistů než v předchozím roce. Nejvíce potom bylo Němců, ano přátelé, 981 814. Následovali Američani s 507 117 turisty a Velká Británie 0,645 milionu návštěvníků. Z Asie přiletělo nejvíc korejských turistů a to 185 654. Hledají kvalitu. Délka pobytu turistů v Praze se pohybuje kolem 2 až 3 nocí a průměrná cena za pokoj a noc v Praze se loni vyšplhala téměř na 123 eur. V centru města dokonce kolem 170. Metropole tak mírně předčila ceny v centrech Vídně nebo Budapešti a výrazně překonala Berlín či Varšavu. No a my pokračujeme, další informace, kterou pro vás mám. Teprve před 25 lety se lidský objekt poprvé dostal na asteroid. Ano, přátelé, tedy Mars, Měsíc a Venuše, to byly jediná místa ve vesmíru, na které dokázala přistát lidská sonda až do roku 2001. Přesně 12. února se totiž vesmírná sonda Near Shoemaker dostala na doposud nejmenší vesmírný objekt, kde chtělo lidstvo přistát. Letěla k němu celých 5 let. Ve čtvrtek to bude přesně 25 let od doby, tedy kdy Eros, vzdálený zhruba 315 milionů kilometrů od Země, se stal nejvzdálenějším kosmickým objektem, na něm přistálo zařízení vyrobené člověkem. Primárním cílem projektu NEAR bylo setkat se s menší planetkou, no a shromažďovat údaje o jejich fyzikálních vlastnostech, minerálním složení, morfologii, vnitřním rozložení hmoty a magnetickém poli. Poslední informace se týká hýbajících se kamenů, ano přátelé, plující kameny a jejich stopy v údolí smrti. Záhada, kterou vyřešili až po 100 letech. Na dně jedné z nejděsivějších pustin planety leží kameny, které zanechávají dlouhé stopy. A přesně nikdo nevěděl, že by se pohnuli, neviděl. Vítr, led nebo něco jiného, téměř 100 let trvalo, než věda odhalila, co se na Rutherford Playa skutečně děje. No a v prosinci v roku 2013 však místo všechny překvapilo. Oblast byla totiž zaplavená mělkým jezírkem a během mrazivých nocí se na jeho hladině vytvořily tenké ledové desky. Dne 20. a 21. prosince se více než 60 kamenů dalo do pohybu a některé urazily až 224 metrů. Pohyb byl velmi pomalý, sotva několik metrů za minutu. Richard Norris a jeho tým se tak poprvé v historii stali přímými svědky procesu, který byl téměř 100 let pouze předmětem teorií.
To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiemi tady ve studiu stále a pořád nepomáhá nikdo jiný než firma Prodance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 59 minut po tedy 9. hodině a já se v tuhle chvíli s váma loučím. Samozřejmě ještě předtím, než to úplně utneme, je potřeba zavolat Martinu Svátkovi. V tuhle chvíli už ho pomalu a jistě začínám vytáčet. Tak já si tady vypnu nahrávání, abyste to tam v té repríze neměli.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 9 hodin.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

Nejdivnější pořad v českém éteru minimálně mezi 8 a 10 je rozhodně Frikolora a my máme za sebou už dvě novinky, tohle Jose Sanchez a Desire. No a první věc byla Solution MPC a Fast Plug. Dobrý ráno, při poslechu pořadu Frikolora vám nepřeje nikdo jiný než moje maličkost, tedy DJ Friky.

Music Radio, pořad Freakolore, a tohle je další novinka Willy Rodriguez a I am the one. No a dnešní Freakolore se nese v houseovém rytmu.

vás informaci, která se vás týká, někdo ji přijme s potěšením, někdo možná nebude úplně nadšený, ale vypadá to zatím všechno a já doufám, že to taky tak všechno dopadne, že od tedy čtvrtečního rána bude mít Frikolora aspoň jakouž takouž dovolenou. Rozhodl jsem se po 5 letech, že to s vysíláním trošku ořežem na necelé 3 týdny. Což ale neznamená, že vás Frikolora nečeká. Což ale neznamená, že vás Frikolora nečeká vůbec. Informace je, že sem tam možná uslyšíte nějakou reprízu z posledních dnů. A já samozřejmě, jak jste zvyklí, budu občas vysílat, ale ne asi úplně živě, protože tam, kam se chystáme, jsou v tuhle chvíli 3 hodiny ráno. A fakt se mi nechce stávat ve 3, takže budu nějakým způsobem asi přetáčet. Možná, že když proběhne nějaký mejdan, tak si to stříhneme živě, ale je důležitý vědět, že pokud teď v následujících dnech uslyšíte špatný datum nebo úplně blbý počasí, tak se to může v klidu stát. Takže buďte připraveni.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freeklora, Rick Marshall, další novinka Let's Get Down a čeká nás Kubos Keep Moving. Já jsem se tak v hlavě zamyslel, když jsem vlastně tedy měl poslední dovolenou a psal se rok 2020, ano přátelé, tedy leden roku 2020, zrovna začínal covid, my jsme si ho prožili krásně tedy u moře a bylo to dost nechutný. Pač 440 horečky jsem od té doby snad předtím neměl dlouho. Co se týče potom následných výjezdů, tak třeba i z Japonska nebo z Ameriky jste mohli živý vysílání slyšet, pač jsme to prostě hecli. Tak teď v následujících několika tedy týdnech, tedy dvou týdnech a trošku, se opět odmlčím, ale jak mě znáte, já už jsem si teď minulej týden vyzkoušel ten zmenšený setup, tedy v rámci mýho cestování, takže co by to bylo za DJ Freakyho, kdyby si prostě sebou nějaký ty mašinky sebou nevzali na dovolenou, ale jak říkám, uvidíme, jak to bude probíhat, tak to je pro ty, kterým bych třeba v následujících dnech chyběl, tak aby věděli, o co jde. Posloucháš Color Music Radio, dneska je 10. února, tohle je další novinka Let's Get Down na Rick Marshall. Dobrý ráno vám všem na Color FM, přeje DJ

No a já zdravím na Kanárský ostroj, konkrétně na Tenerife, Peldu s Luďkem, včerejší surfovačka se prej povedla. No a Pelda tedy posílal zprávu, že bych měl vysílat z lodě, ale jak jsem říkal, já myslím, že nikdo ve 3 ráno se mnou na lodi nebude chtít nikdy jezdit. Vy se samozřejmě brzo dozvíte a nebojte se, já bych si nedovolil aspoň jedno, dvě vysílání tedy vyslat do Eteru, tak abyste věděli. No a zatím nebudu prozrazovat odkud, ale Pelda už ví a říká a poňouká mě k takovému vtipnému nápadu, který asi neproběhne, ale jelikož tedy letos v Survivoru mám pár tedy přátel, tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě náš největší favorit, a jelikož se o mě ví, že já jsem tedy fanoušek této hry, tak je Adam a.k.a. Rest. Ale včera vyšlo najevo, že tam bude i další můj kámoš, tedy wakeboardiák Matěj. Oba dva sympatiáci, ne že ne. Tak se těším, co předvedou.

37 minut po 9. hodině a my tady napříč tedy v úvozovkách Evropou od Kanárských ostrovů, které už jsou teda skoro v Africe, jestli se nepletu, až po tedy tady Prahu, tak řešíme, jak to s těma tedy surovinama bude. A s Peldou tedy, kdo je náš favorit. Ještě se to ani nerozjelo, ale musím říct, že letos mě to obsazení teda, co se včera zveřejnilo, docela baví.

No a když už jsem to nakousl, tak ještě takovou jednu peprnou z natáčení. My jsme totiž v roce 2020 byli kousek od těch některých spotů, kde se už v té době natáčel Survivor, ne ještě tedy Survivor Česko, protože to ještě neprobíhal, ale měli jsme tam půjčený barák a když jsme byli v bazéně, tak tam přišel týpek s flaškou a jsme kecali, on jí vypil celou tu flašku a říká, no já jsem režisér Survivora a je to fakt náročný. Tak... Takhle, byl to myslím Turek, myslím, nebo něco takového. Myslím, že to je pod nějakou tureckou licencí. Tak uvidíme, co se povede letos.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, časomíra tady ve studiu ukazuje 45 minut po 9. hodině, a jelikož je dneska úterý, tak si povíme pár slov o seedbank.cz, specializovaném obchodu s konopnými semínky. Indoor sezóna tedy jede v plném proudu a proto si pro vás na Seedbank přichystali někdy až 70% slevy, ano přátelé, na sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Semínka zdarma teď dostanete například od Barney Farms nebo Royal Queen Seeds nebo taky Fast Buds. Mimo všech akcí a bonusů u nich v sortimentu naleznete i žádané americké seedbanky, jako jsou Exotic Genetics, Soulfire Gardeners nebo Humboldt Seeds Company. Legendární značky té nejvyšší kvality, ano přátelé. Takže pokud chceš zažít tu pravou Ameriku, nabíhej na www.seedbank.cz nebo do jedné z kamenných prodejen, které se nacházejí v Praze na Smíchově a na Žižkově.

jsou samozřejmě seedbank.cz. A my pokračujeme v krásné jízdě, tohle je Kenny Bizarro a Filter Mood a čeká nás taky Sky High a Disco Boss nebo The Funk.

poslední věc dnešní ranní frikolory, už teda možná trošku přetahujem, ale já vezmu z hurta frikolora info. Teď 53 minut po 9. hodině Eric Bu La

0: Posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color, 650 minut po 9. hodině dneska 10. února, kdy tedy máme úterý a svátek, neboli její jmeniny nám dnes slaví Mojmír. A stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují tedy převážně zataženo, výjimečně polojasno, ale k večeru může také sprchnout, ranní teploty 0 až 2 v odpoledních maximech, potom 1 až 5 k večeru, 1 až 3 a přes noc, potom teploty kolem 1 až 2 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Pravidlo 10, 10, 10 a další tipy, jak se naučit rozhodovat tak, abyste později nelitovali. Erich Fromm, německý psycholog, kdysi napsal, svoboda je břemeno, břemeno rozhodování. Říká se totiž, že život je součtem našich rozhodnutí. Víte, jak se rozhodovat racionálně, především zodpovědně, vědomně a v klidu. Pravidlo 10, 10, 10, získejte odstup a náhled. Často se rozhodujeme pod vlivem okamžitých emocí, to je v podstatě pravý opak racionálního, tedy rozumného rozhodování. No a emoční reakce je přirozená, ale odstup pomáhá k nadhledu. Zkuste se proto na chvíli zastavit a položit si tři otázky. Jak se budu ohledně tohoto rozhodnutí cítit za 10 minut? Jak za 10 měsíců a jak za 10 let? Tato jednoduchá časová osa může pomoci oddělit krátkodobý šum od věcí, které mají pro váš život skutečný význam. Princip dosud dost dobrého. Překonejte rozhodovací paralýzu. Opravdu musíte najít to nejlepší řešení z tisíce možností. Výsledkem totiž bývá spíše vyčerpání a neschopnost se pohnout z místa. Učení z opaku, vyhněte se největším chybám, no a náklady, obětované příležitosti. Vnímejte hodnotu svého rozhodování. Každé rozhodnutí má svou cenu, i když není vidět v penězích. Když například řeknete ano nové pracovní nabídce, říkáte zároveň ne času, který jste mohli věnovat něčemu jinému. No a jdeme dál, další informace, jak zvládnout 5 největších výzev pro vztah po příchodu dětí. Pomůžou 15-minutovky či rande v kalendáři. Ano, přátelé, máte nádherný pohodový vztah, užíváte si společný čas, skvělý sex, každý z vás má i prostor na vlastní koníčky a kamarády. Pak přijdou děti a s nimi nová životní zkušenost, spousta lásky a zároveň únava, napětí a frustrace. Každý z rodičů ale prožívá něco jiného. Mámy obvykle jedou na dvě směny. Existují i výjimky, většinou je však neuměrný podíl péče o děti a domácnost na matkách. Musí na všechno pamatovat, plánovat a organizovat rodinný život. Otcové čelí vlastním jedinečným výzvám, zejména z počátku, kdy matka kojí se otec může ocítit opomíjený, no a místo, aby se snažil přiblížit, naopak se stáhne, víc pracuje a snaží se vyhnout konfliktům. 5 největších výzev a jak je zvládnout. Za prvé nedostatek společného času bez dětí. Za druhé sexuální život, který neexistuje. Za třetí ani minuta jen pro sebe a za čtyři odlišné názory na výchovu dětí, za páté nepříznivé okolnosti. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká podle internetu, tedy na sítích se šíří nová nebezpečná hra Červený delfín, cílí hlavně na děti. Na internetu se v posledních dnech objevuje nová nebezpečná výzva. Důsledky hry nesoucí název Červený delfín mohou být katastrofální. Výzva se šíří na sociálních sítích TikTok a Instagram a cílí především na děti. Manipuluje jimi a ponouká k plnění postupných a nebezpečných úkolů. Něco podobného prý už internet zažil, a to tedy v rámci Modrý verliby, která ale pak jsem se jako někde zaslechl, že to bylo celý fake. Každopádně pozor na to, co vaše děti koukají, co dělají, a může to být pro ně samozřejmě nebezpečné. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká parťáku a parťákem pořadu Free Color. Není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 10 hodin 1 minuta, krape přetahujeme, ale už teď samozřejmě vytáčíme Martina Svátka tak, jak tedy jste zvyklí, tak, aby jsme si předali vysílání. A Martin už je na drátě, dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Jak ty se rozhoduješ?
1: Jak já se rozhoduju, no? Buď těch těžkých rozhodnutí je to takový jako složitější, to mi to dost lítá hlavou. Ale jinak většinou to jako intuice, no.
0: OK. No? Nejtěžší rozhodnutí je vždycky, jestli se mnou jít ven nebo ne, viď?
1: No, spíš, jestli vůbec chodit ven.
0: OK, pojď nám říct, co si zahrajeme, ty náš sklep mistře.
1: Tak dneska Back in the Days a začnu Wablyu, to asi znáš.
0: To je jasný, pecka hrozná. Hele, a my to máme spojený hodně s tím filmem, že jo?
1: To je z toho, ne?
0: Šepte?
1: No to je sakra, Transporting?
0: Ne, šepte, nebo z něčeho, já nevím, já to mám s něčím spojený, já nejsem si to schopný, ale jako mám pocit, že to je český film, že to s něčím českým filmem to máme spojený. Ale možná kecám.
1: Možná jo, člověče, no. Já jsem dlouho vůbec nevěděl, že to jsou tyhle ty Wablyu, ten petl, tato věc. A až teprve nedávno jsem zjistil, že to je ono a konečně jsem si to sehnal, no.
0: Jo, já to mám moc rád, hraju to na Mejdanech a je to skvělá pecka, takže se těším, že se rozproudí hned druhá část, spíš dopolední část pořadu, ptažmo vysílání Color Music Rádia, pořadu Holiday Edition odstartuju za chvíli. To byl Martin Svátek a tedy informace o tom, jak se rozhoduje a taky, co nám zahraje. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím, mějte krásný den, nejlíp při poslechu Color Music Rádia, ještě zítra naslyšenou tady mezi 8 a 10. Díky za pozornost a

Color Music Radio. Color Music Radio.

Ahoj, moji milí, já už se ohlašuju teď, protože určitě jste poznali, že to byla repríza, že nepoběžej Wablu, jak jsem říkal. No, 10. února jsem hrál něco jiného. A taky si myslím, že té taneční muziky už bylo dost. No, začíná Holiday Back in the Days, Holiday Edition, zdravím vás. Zdraví vás Martin Svátek.

Holiday Edition, Holiday Back in the Days. Tato věc, here we go, let's rock and roll. CNC Music Factory, to je jasná věc, Gonna Make You Sweat album. Velký úspěch, tohle ten maxáč je taky dobrý, má skoro 8 minut. Dnešní tedy speciál hlavně o hip-hopu, R&B, občas taky nějaký dance, ale teď je trošku tenhle ten funky rockovej groove. Tohle je filmová samozřejmě věc, hraju tak jako čas od času tenhle ten mix.

B. Ellis. Skvělá věc. Skvělý remix. No, co nás dneska čeká? Možná se podíváme na jedno taky takový zajímavý album ze starý doby. Teď už ale go for it. Krásný poslech.

tak proflákla, to záležitost je jasný. Ale baví mě tam ten remix. Tak House of Pain, samozřejmě Jump Around, z jejich debutu. No původně jsem vám chtěl pustit něco úplně jiného, ale díky té base, kterou jsem zasek, tu věc, kterou jsem vám chtěl pustit, teď vám pustím za chvilku. Ale vzpomněl jsem si na jednu takovou starou věc. Jestli pak si vybavujete tuhletu grupu, ještě když byli jako docela normální, co?

jestli dobře vybavuju, album se jmenovalo si Upad. Jinak je Praha plná keců, Rap Masters. Jako docela dostojilo, to je pravda. No, nezní to úplně tak jako špatně. Ale vlastně díky týhletý následující věci jsem si vzpomněl na ty Rap Masters, protože jsem slyšel tuhletu basu a říkám, sakra, no jo, to mi něco připomíná, tak jsem si...

To byla dobrá věc, samozřejmě velký nejznámější hit. Tohle je další ukázka od The Beats International. Jinak tohle je inspirace z Brna, já jsem to vlastně úplně neznal, tuhle pecku Won't Talk About It.

No tak tuhle melodii určitě znáte. Z takový ty hodně profláklý verze, pozdější, Right Here, Human Nature. Propojení SWV a vysemplovaný tedy Michael. Tohle je ale původní verze, která vyšla na albu It's About Time. To jsou samozřejmě SWV, jejich debutový single. Takhle původně tady znělo tohleto Right Here. No docela to mělo úspěch, tahle verze, samozřejmě ne tak velký, jako když se do toho vložil sample od Michaela. No teď holky, které neměly zas tak velký úspěch. Ale já jsem si je zapamatoval, tohle jsou Good To Go. Tahle věc v těch R&B rádích docela jela tenkrát v tom 92. nebo 93. Never Satisfied.

No tak Babyface v tuto chvíli. Tenhle skvělej remix hodně mě baví. It's No Crime. To jsou samozřejmě osmdesátky. Ale zase půjdeme do těch devadesátek. Skvělý remix, další paráda, jinak Ralph Tresvant. Po velkém úspěchu Sensitivity přišla další věc. Stone Cold Gentleman. Tohle je Ralph Tresvant.

Ralph Tresvant, stejnojmená deska, tak Stone Cold Gentleman. Já jsem si vzpomněl na jednu věc z konce 80. let. Taky docela úspěch v R&B žebříčkách v Americe.

Tohle to je Martha Wash. Skvělý New Jack swingový beat. Things we do for love.

Tak se jmenuje album, tedy se jmenuje, ne, tak se nemenuje album jako tenhle ten song, ale album se jmenuje Whisper a Prayer. Tohle je Misha Paris. No, no.

Hello, Misha Paris with I Wanna Hold On To You. Věc, která měla úspěch daleko víc v Americe. Ale ještě jednu věc takovou podobnou bych vám zahrál, protože vlastně minulý týden zemřel Freddie Jackson. Já jsem od něj hrál pár věcí, spíš teda těch pomalejších, ale v roce 92 on vydal album Time for Love, na kterém je třeba i ta věc Me and Mrs. Jones, tu jsem vám hrál. Ale je tam je takováhle New Jack Swingová, Can I Touch You? Také to je závěr první vysílací hodiny, Holiday Edition. Freddie Jackson, tohle věc Can I Touch You z roku 92.

0: jsem ve skluzu. Za chvilku jsem zpátky.
1: Bylo 11 hodin.
2: Color Music Radio.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Right by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Astertek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool & The Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
9: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
10: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
9: Ja.
10: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

Back in the Days, teď je After Seven. Jejich pro mě je hodně zásadní deska, Reflections. Jeden z tracků na tomhle albumu, nevím,

záležitost album Where I Wanna Be, tohle je Daniel Jones, top 10 hit v Americe, snad jedinej. You know what's up, posloucháte Holiday, čus.

Po velkém úspěchu Jade to the Max, samozřejmě Don't Walk Away, I Wanna Love You, to byly ty hity. Tak tohle jsou Jade, taky úspěšná docela. Rozhodně nejúspěšnější z tohoto alba, druhýho, Every Day of the Week. No teď je tady zvolnění a tady jsou Tony, Tony, Tony. Tak tenhle klídek z alba Sons of Soul. Z toho už třeba Anniversary nebo If I Had No Loot. Tohle je třetí single, skvělá věc. Tenhle ten slow jam, Layer

Tohle je Twista, taky Kanye, samozřejmě Jamie Foxx, Slow Jams, no ty jsou na řadě v Holiday Edition ve čtvrtek o 11. hodině. Jinak Twista, jeho album Kamikaze.

ale můžeme to zvednout ještě trošku víc. Tohle holka, ta za to taky umí pěkně vzít. Která uměla. Tohle je Tierra Mary. Ona vydávala na labelu, tedy Rockefeller.

A před chvilkou tady byla velkým s Didym, samozřejmě It's All About The Benjis. No ale ještě jednou Lil Kim. S ní taky T.I.

Jay-Z na featu. No a Pharrell Williams, Snoop, to už je jedna z posledních věcí pro dnešek, co se tedy týče Holiday Edition. Ještě jednou Jay-Z je teďka ve společnosti Missy Elliott.

rozhodně skvělá deska z roku 2002. Under Construction. No tohle je jasná věc. Back in the Days společně s Jay-Z, tedy Jigga.

trošku něco jiného, ale přeci jenom je to skrze propojený tak nějak všechno dohromady. Za chvilku Lukáš Kolíval ze včerejška repríza, tedy dneska. No ale večer v 9 po 9. hodině už tady reggae tlak jamajský, samozřejmě velký spousty informací, muziky a tak dále, to už je zajetej pořad, nemusím nějak představovat, jenom tady, že po 9. jasně. A já už se s váma rozloučím a těším se na zítra. Holiday Pops, mějte se krásně, čus, nazdáre.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

0: you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Oops.

partying bullshit.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu

až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti drát, až budou funky hrát, můj

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, stritek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
0: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: You know something?
4: Color Music Radio.
3: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
5: New Music Tuesdays.

0: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu. Color Music Radio.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
7: Not in Kansas anymore.
8: Color Music Radio.
9: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music Tuesdays.

0: Čau, tady DJ Vič, zdravím, právě posloucháš Chuck Diesel a The Ride.
1: Čau, tady Restovsky, posloucháš Chuck Diesel a jeho show The Ride. Yeah. Hey, yo, hey, what up, nigga? Shit. Love.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready?

To byly Simple Minds a I Travel a na začátek dalšího vydání hudebního pořadu New Wave, který posloucháte na Core Music Radio, taky na Radio Hey, a u kterého vás od Mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín. Dáme si hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Budou tady jezů Goodbye 70s, to byla taková synthpopová rozlučka s obdobím 70. let, i textově celkem sedí. Potom tady bude kapela Visage a Again We Love. A na začátek si dáme švýcarskou dvojici Yellow a jejich Last Gen tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

last drink. Don't ask where I come from. I don't ask what I think.

A Can Be Love, to je věc z druhé desky The Anvil z roku 81, kapela Visage tady v New Wave. Dáme si další muziku, Scary Thieves a Game of Love, už za chvilku stejně jako Positive Noise a When Lightning Strikes. A na začátek je tu John Fox a skladba Systems of Romance, která má taky takový zajímavý příběh. Ona měla původně vyjít na desce Systems of Romance, kterou vydali Ultravox ještě s Johnem Foxem v roce 79, ale nevešla se tam. No a taky potom John Fox vydal na své druhé desce The Garden v roce 1981, už jako solovou věc. My si dáme tady v New Wave, na Core Music Rádiu a Rádiu Hey.

When Lightning Strikes, a to bude Positive Noise na konci Radio Wave, New Wave. Teď vás provází jako na míno, bych spoutula mikrofonu a tahle ta skupina je zapomenutá, už se od nich moc věcí nehraje, ale mají minimálně tři dobré skladby, Energy, Inhibition a taky právě tuhle věc When Lightning Strikes. My si dáme další hudbu, budu tady OMD, ale já s orchestrem jmenou West in the Dark, nebo respektive opačně. A skladba So in Love, tu jsme si celkem dlouho nehráli. Taky se dáme Violet Eaves a Listen Over the Ocean a jako první jsou tu Naked Eyes a jejich skladba Low Life na The New Wave.

Tohle je taky za mě naprosto nedoceněná skladba, kterou v rádích absolutně neslyšíte. Violet Eaves a Listen Over the Ocean, krásná věc z 80. let, která dohrála tady v New Wave. My si dáme další muziku, podíváme se i do současnější tvorby, podíváme se na kapelu, která má naprosto úžasnou tvorbu, byť tedy zatím toho nevydali tolik, ale i ty dvě desky, které mám ve svém archivu, stojí za to, a to je kanadská dvojice Electric Youth. My si dáme tu jejich asi nejúžasnější věc, Without You, ale mají toho spoustu, třeba skoro Higher, taky krásná, už jsme si tady v New Wave určitě někdy hráli. A předtím ikonická věc z 80. let, New Order a jejich Elegia, tady v New Wave.

To byl Electric Youth a Without You. Jako předposlední kousek New Wave pro tenhle týden loučí se Jakub Melín od Mixpultu mikrofonu a dáme si poslední věc na závěr. New Wave si můžete naladit příští týden v pravidelných časech na Core Music Radio i Radio Hey. Teď už vás čeká krásná věc z roku 1985, a to je Kate Bush a její Cloudbusting v tom prodlouženém videomixu. Mimochodem i ten klip je opravdu úžasný, hraje v něm Donald Sutherland, slavný herec, a samozřejmě Kate Bush. A musím říct, že tuhletu věc jsem kdysi už dávno si pamatoval právě kvůli tomu klipu, který jsme měli na kazetě doma, na videokazetě doma nahraný z tehdejší Vivi Plus. Možná, že mnozí ještě tuší, co to Vivi Plus byla. Teď ale Kate Bush na závěr New Wave. Já se těším na slyšenou opět za týden v pravidelných časech a užijte si další vysílání vašich obvyklých stanic.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
3: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
5: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
6: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
5: Nalaď si Fonotouch.
6: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
5: Fonotouch.
6: No tak to roztouč.
5: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

Příjemný a snad ničem nerušený poslech na vlnách Color Music Radio. Já vám srdečně přeji, Lukáš Kolíbal. Dnes začínáme krátce po 22. hodině, což byl takový vlastně původní čas tohoto pořadu jménem Jam Music Reggae Session. Pak jsem velmi ambiciozně to posunul na 21. hodinu, ale vidím, že jak dodávám velmi ambiciozně, ne vždycky se sejdou skutečnosti, aby se to dalo odehrát. Ale dnes jsem si říkal, že rozhodně není čas na žádnou reprízu, ale moc jsem se těšil na to, že konečně si zase dáme dvě hodiny věnovaný reggae music ve všech jejich podobách. To znamená od roots and culture až po tu nejsoučasnější tvorbu, ale co má společného je, že to je conscious music a že se vyjadřuje k tomu, co se děje ve světě, tak jako to třeba zpíval v tom úvodním songu Kabaka Pyramid. Je starší věc už na rytmu od Chimney Records, song jménem Wake Up and See, ale stále i po letech od vydání, vlastně, když si poslechnete ten text, o čem zpívá, tak sakra aktuální. A nejinak si myslím, že to bude i u těch dalších songů. Teď zabrousíme úplně daleko do historie. Zakladatel The Wailers není jenom Bob Marley, ale taky Peter Tosh a taky Bunny Wailer, který vlastně byl nevlastním bráchou Boba Marleyho, což možná mnozí z vás nevědějí. A tenhle ten song, jeden z jeho velkých hitů, který se jmenuje Hypocrites.

Tak, kdo z vás poznal hlas Petra Toše? Tohle byla věc jménem Downpress Man, další vlastně velmi nadčasová záležitost o lidech, který mají tendenci se povyšovat na druhý a tlačit, ať už systémově, že se dostanou do nějaký pozice moci a nebo jiného způsobu. Petr Toš samozřejmě reflektoval velmi nejenom téma Afričanů a toho těch 400 let otroctví, který si prožili, ale i vlastně toho systémového útlaku, a hodně otevřeně o tom zpíval vlastně celý svůj život. A teď 19. října by oslavil 82 let. A často tady zmiňuji 11. září, kdy byl zastřelen, ale rád bych vzpomněl i výročí toho narození, ne? To není jenom o těch úmrtích. A nicméně za sebou nechal spousty úžasné muziky a bylo by škoda vlastně v tom, aby zůstal ve stínu Boba Marleyho, který byl vlastně producentem Chrisem Blackwellem a labelem Island Records, tak upřednostněn vůči těm zbylým dvou svým blízkým kámošům, s kterýma vlastně The Wailers vytvořili. Zajímavost je, že Petr Toš, když začínali The Wailers jakožto vokální trio, a právě Bob Marley a Bunny Wailer vlastně žili v jednom malinkatým slamovým domečku, ani se tomu nedá říkat barák, protože to fakt byla chatrč uprostřed geta v Kingsnu, tak Petr Toš byl tehdy jediný, kdo z nich uměl hrát na kytaru. To znamená, že oni všichni tři zpívali, ale Petr byl právě tím prvním muzikantem a takhle jako vokální trio šli na návštěvu do Studio One, kde se jich tehdy ujal Clement Coxon Dot. No a zbytek už byla historie, nicméně jsem chtěl právě zmínit tady tohleto, že vlastně máma Boba Marleyho a táta Bunny Wailera spolu žili, dokonce spolu měli dceru. To znamená, že Bunny a Bob vlastně byli nevlastní bráchové a k tomu Petr Toš. No a ačkoliv jeho výročí narození bude až v pondělí 19. října, tak na Jamajce už začíná týden oslav, který vyvrcholí velkým sobotním koncertem 17. října v Negrillu, kde vystoupí mimo jiné jeho syn Andrew Toš a společně s ním taky třeba Anthony B., Muta Baruka nebo Rory Stone Love. Tak tolik malej tribut pro Petra Toše a do třetice tohohle tria The Wailers, toho původního tria, samozřejmě nemůže chybět v tomto pořadu ani Bob Marley. A mohl bych vám teďka několik hodin hrát jenom Boba samozřejmě, ale vyberu song, který žel je stále více než aktuální a který je postaven na projevu etiopského císaře Haile Selassieho na půdě Spojených národů. A na té stejné půdě, kde před dvěma týdny se znova sešli lídři jednotlivých států a debatovali tam o světových událostech. A ten projev Bob Marley zhudebnil a zároveň teďka, ty dva týdny zpátky, jej tam ve Spojených národech znova připomněla a citovala premiérka ostrova Barbados. A byla velmi, velmi trefná, myslím, že jedna z nejlepších proslovů, co jsem slyšel, co tam proběhly. Tak kdybyste měli chuť, tak vám i můžu najít, jak se jmenuje. Každopádně tribut pro tady tu ženu, která velmi moudrým způsobem reflektovala dění ve světě a zároveň k tomu použila část toho textu, který za chviličku Bob Marley z The Wailers zaspívá.

Love and hate can never be the same. To byl korunní princ reggae Dennis Emmanuel Brown, zpěvák, který ho rád poslouchal i třeba Bob Marley, nebo jeho syn Damian Marley, na kterýho za malý chviličku dojde. Ten titul korunní princ reggae mu věnoval právě sám Bob Marley, od kterého jsme si předtím hráli věc jménem War, která byla textově posazená na projevu Haile Selassieho někdy v 60. Teď si nespomenu, kolikátým přesně roce 60 něco. Rád bych trošku ocitoval ten text pro ty třeba, kdo neovládáte angličtinu, protože ten song jménem Válka hned v úvodu právě cituje Selassieho a říká: dokud nebude filozofie, která považuje jednu rasu za nadřazenou a druhou za podřazenou, jednou navždy zdiskreditována a zavržena, všude bude válka, říkám vám válka. Dokud budou v kterémkoliv národě existovat občané první a druhé kategorie, dokud bude barva lidské kůže znamenat více než barva očí, říkám vám, bude válka. Dokud nebudou základní lidská práva zaručena všem stejnou měrou bez ohledu na rasu, pak je válka. Dokud ten den nastane, sen o trvalém míru, světovém občanství a vládě mezinárodní morálky zůstane jen prchavou iluzí, za kterou se budeme hnát, ale nikdy ji nedosáhneme. Tolik citujeme Haile Selassieho a Boba Marleyho ve skladbě, která vám před chvilkou zazněla. Potom jsme rovnou navázali s Dennisem Brownem songmanem Love and Hate, aby jsme si možná trošku zarezonovali i na který straně, že stojíme, nebo stojíme na nějaký straně, chceme stát na nějaký straně, anebo prostě láska je tou naší cestou a tou naší správnou stranou. Těžký, nechci se vůbec pouštět do politiky aktuálně ani do nějakého táboření na jedné nebo na druhé straně. Vidím, jak je to ošemetný, speciálně takhle do rádia, když mě posloucháte všude možně. Takže chci jenom srdečně pozdravit, jsem moc rád, že posloucháte dnes večer tento reggae speciál, který se v tento moment dostává do další fáze, protože od klasiků žánru se dostáváme k současné generaci, ale uděláme to takovým mostem. Ten most bude právě tvorba Dennise Browna, protože před pár lety vzniklo zajímavý album, který produkoval King Jammy, který vytáhnul z archívu svého slavného studia desku, kterou nahrál s Dennisem Brownem, a celou ji znova zrestauroval a pozval do každé písničky někoho ze současných zpěváků. Vznikla z toho velmi zajímavá deska. Když to prej celý měl nahraný, tak se mu ozval Damian Marley a říkal: počkej, tady můžeš vydat bez toho, aniž bych tam měl track. Dennis Brown je můj hodně oblíbený zpěvák. No a tak se i stalo a ten jeho single se nedostal na tu první verzi vydání toho CDčka a vznikl z toho samostatný 7-palcový single a samozřejmě v rámci digitálního vydání potom samozřejmě ta písnička je hned na prvním místě a vlastně textově docela navazuje, protože se jmenuje Can't Keep a Good Man Down, nemůžete držet dole dobrýho člověka. Dennis Brown featuring Damian Marley, produkce King Jammy.

Pokračujeme z desky Dennis Brown a další mladá generace v produkci King Jamis. Toto to byl hostující Agent Sasko, a.k.a. Assassin, Wash Them Away. A ještě jedna do třetice. Tam máme i nějaký dámský hlas Azaleh Nitch, která mimochodem vydala letos velmi zajímavý velký debutový album, který jsme si tady taky hráli často. Ale možná tady neznáte tady tuhletu speciální pecku o lásce, o opravdový lásce. Real Love, Dennis Brown. A remix, v kterém hostuje Azaleh Nitch. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music, Reggae Session.

Tak, tři krásné ukázky z alba, který produkoval King Jammy a takhle zrecykloval album, který udělal s Dennisem Brownem kdysi dávno, tuším, že nějakých 80. letech. A ještě jednou teda dodávám, titul Dennise Browna je Korunní princ reggae music. Já jsem se teď tady začetl do další zajímavosti, kterou jsem s vámi dnes večer chtěl sdílet, a to je, že se objevil seznam 119 alb nominovaných na reggae album roku v rámci Grammy Awards. Tentokrát je to budou 69. výročí Grammy Awards. A právě teď probíhá vlastně první kolo hlasování od 12. října do 22. To znamená jenom vlastně 10 dnů, kdy má Akademie na prostor na hlasování. A loni to prý bylo 73 album, letos už jich je 119, a kterých 5 alb získá nejvíce hlasů, ty potom postoupí do toho oficiální selekce, do té oficiální nominace těch 5 alb. To znamená, z těch 119 se vybere jenom 5 z docela dost velký řady velmi dobrých alb. Tak jsem velmi zvědavý a říkal jsem si, že bychom si mohli z některých těch alb něco pustit, aspoň moje favority třeba. A jedním z těch favoritů je, možná ho pustím rovnou úplně na začátek, jo. Můj největší favorit, a kterýmu bych vlastně přál moc, abych to vyhrál, je Chronix, který vydal album Exile, z kterého jsme si tady taky hodně hráli, a mně totiž přijde, že to jeho album je vlastně úplně jiný než všichni ostatní. Po zvukové stránce, po energetické stránce vlastně nějak netlačí, je velmi, jak to říct, jako conscious, velmi přírodní, akustický, vzniklo celý v jejich domácím studiu, v jejich, myšleno Chronixe a Kelisu, který spolu žijou a vychovávají dceru. A to album vyšlo vlastně před rokem a několika dny, protože vyšlo 10.10. na Chronixovi narozeniny, to znamená, že to bylo opravdu 3 dny zpátky, a ta deska je prostě v té kategorii nadčasových. 17 tracků vlastně má, myslím, něco přes hodinu, a stále se ho jako přes hodinu, má skoro hodinu 20, a stále se ho jako nemůžu nabažit. I po roce ho poslouchám a furt tam objevuju nové věci, furt mě ty songy víc a víc baví. A takže z mýho pohledu album, který jde jako proti proudu, který jde úplně jak to říct, akustickou cestou v tom návalu těch hardkorových nebo trapových nebo digitálních a AI zvuků prostě a tohohle všeho science fiction, který tady prožíváme, tak Exile a Chronixova deska je právě úplným zjevením. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli z té desky něco pustit, když měl ty narozeniny, takže bychom si klidně mohli zahrát i třeba trochu víc. Třikrát a dost, co vy na to? Tak jenom musím propojit ten správný kabel, aby to hrálo, a ono to v zápětí hrát bude. Čímž to posloucháte živý vysílání v úterý večer, v úterý 13. října. V premiéře máme 22 hodin 44 minut, ideální čas na to vám pustit něco z Chronixova alba Exile. Příjemný poslech.

track Exile a druhý song jmenem Market, věnovaný všem organickým farmářům, protože Chronix si je dobře vědomý toho, že organik je vital, jak říkají Rastamani, neboli zdraví pro těla i pro duši. No a třetím songem je Sweet Argument, berte to jako třetí ochutnávku z celkem 17 songů, kde jeden je lepší než druhej. Sweet Argument. Tohle je love song, tak all lovers get ready.

Tak, to byl Chronix, třikrát a dost jsem si řekl, to znamená, toto už je čtvrtá, najednou takovýhle afrobeat, všechno v jamajském podání z desky Exile, teda afro, ono je to afro, zároveň funk, hele, myslím, že ty žánry dneska fakt můžeme hodit za hlavu, buď to s váma rezonuje, nebo ne, se mnou velmi, za mě je to deska roku, i když vyšla vlastně loni v říjnu, jak to, že se může ucházet o Grammy, který se budou rozdávat v únoru příštího roku, jednoduše, protože Akademie Grammy vždycky počítá ve hře s alby, který vyšly v určitou periodu a konkrétně jde o desky, který vyšly mezi 31. srpnem až 28. srpnem 31. srpnem roku 2025 až 28. srpnem 2026. To znamená, pokud jste si všimli, 28. srpna vyšlo neuvěřitelné množství alb, z toho jsme tady potom měli sklizeň celý září. Takže, tohle to byla pro mě deska roku, říkám rovnou na rovinu. Jakože první, nejenom toho, že Chronix měl před pár dny narozeniny, ale že mě ten jeho směr hodně baví nebo rezonuje se mnou. A teď si dáme jeho partnerku, která si říká Kelisa a která letos v létě vydala své album, které na to Chronixovo vlastně navazuje, ať už vizuální stránkou i jejich domácím studiem a určitě si na těch deskách vzájemně vypomáhli nejenom v doprovodných vokálech, ale že to celý spolu procesovali a ta její deska se jmenuje The Good Side of Things a na ní najdete 10 tracků v dílce 35 minut a i tady si dáme aspoň jednu ukázku, takže Kelisa vybírám moji oblíbenou jménem Skyline Rockin'.

Taky krásný kousek, ha? To byla Kelisa z alba The Good Side of Things. Tak to by bylo sympatický, kdyby se oba dva dostali do Grammys. Nicméně myslím, že z jejich attitude je jasný, že to nedělají kvůli tomu. A že, jak Chronix kdysi zpíval Do it for love, not for likes, ne? Což v dnešní digitální době je sakra nadčasová záležitost, ne? Takže tohle byly dvě z těch, kolik jsem to říkal, 97 alb, ne, 119 alb dokonce, který se dostali do toho užšího výběru Grammy, o kterých teďka rozhoduje ta slavná akademie. A bych vám představil aspoň nějaký jména z toho dlouhotánského seznamu. Tak namátkou, když půjdeme podle abecedy. Je tady Akaya Beka, což je Von Benjamin z Panenských ostrovů, další jeho posmrtný album, tato se jmenuje World Top In. Je tady Albo Rosie s deskou Nine Mile, Alkaline, pro ty, kdo máte rádi dancehall, s deskou NPT, Azalinič, kterou jsme dneska zmiňovali, hráli jsme si v souvislosti s King Jammies, tak u tohohle labelu vydala desku Rebel Daughter, Beanie Man vydal album Eminence, Buju Banton Tutu Bad, Burning Spear vydal překvapivý album poprvé v životě, natočil desku s hosty, vlastně s stejným konceptem jako King Jammy, že na svoje songy si pozval současné hlasy, které doplnili vlastně remixy. Nicméně je to celý živák, který se jmenuje Call on Me. Velmi zajímavá věc, který bych si rád taky zahrál ještě v průběhu dnešního večera něco. Je tady taky Capleton a jeho album Heights of Fire, Chesedek a jeho Marijuana Prayers, Craigie T z T.O.K., Intentions Out of Many One, skvělej Diany s albem Live Life and Prosper, který už jsme si hráli minule něco. Další dámou důležitou je královna reggae z ostrovů Virgin Islands, Desiree, která vydala po dlouhý době nový album jménem Seventh Heaven. Pro ty, kdo máte rádi spíš dancelovější zvuk, tak Devin Didakta vydal album Omega Eleven. Přeskakujeme dále, je tady Isach s albumem Success, Gaudi s velmi zajímavou instrumentální diskou Jazz Gone Dub, německý Gentleman s albumem Gratitude, jamajský Ginjach s albumem Soul Connection, a to jsme teprve u I z dlouhatánského seznamu. Takže co si pustíme dále, uvidíme, co se nám tady podaří pustit. Říkal jsem si, že bychom si mohli po delší době pustit něco od Alberta Discoli, a.k.a. Albo Rosieho. Jehož album Nine Mile, musím říct, že mě taky zpětně baví, když na nic. Albo Rosie a tady jeho věc jménem Colin Selassie.

Nalborouzí, sicilský rodák, žijící v Kingstonu už přes 20 let a jeho aktuální album jménem Ninth Mile, odkazující na rodiště Boba Marleyho. Je tam jeden song, který je věnovan Joe Mercer Marleymu, Rest in Peace. Taky jeden z nominovaných na Grammy. Teď, když teda jsme v Evropě, aspoň skrze rodný pas Alborouzího, tak teď do Německa za Gentlemanem, který právě toho 28. srpna vydal nový album jménem Gratitude, vděčnost, na kterém najdete spousty zajímavých songů, celkově 16 tracků, 55 minut. Pardon, to už jsem přeskočil na další album, který bude hrát potom. To bude Capleton. No nicméně, co jsem chtěl dodat je ještě, že od Alborouzího jsme si zahráli nejenom Calling Selassie, ale potom ještě věc jménem Digital Love, odkazující trošku na tu naši posedlost digitálními médii a sociálními sítěmi. A v návaznosti na to jsem chtěl zahrát song jménem Friends o přátelství, kde si Gentleman pozval do songu svého starého kámoše Collie Buttse z Bermud. A společně natočili song jménem Friends a chtěl jsem k tomu ještě dodat, že dobrý bejt kámoši nejenom digitálně, ale i live. Takže pro all real friends out there, skvělý, že posloucháte. Budu moc rád, když si i napíšeme, zavoláme a ideálně se i potkáme naživo. A mám tady jednu příležitost, za chvíli si povíme.

Skvělá Queen Afrika vydala nový album po 9 letech od vydání úspěšné desky Climb z roku 2017. Její nová deska se jmenuje Breath of Life, Dech života. Vyšla 14. srpna, to znamená, že už jsme si z ní nějaký kousky hráli a mě stále nejvíc baví ten první single jménem Lantern, neboli Lucerna. O tom přinášení světla i tam, kde je zrovna stín nebo temnota. Co je zajímavé na té desce, producentem je Junior Brown z Nachrush Records, který stojí za většinou z 13 skladeb. Titulní píseň ovšem produkoval Steven Marley. S nímž Queen Afrika spolupracovala už na předělávce For Woman od Nini Simone x let zpátky. Velmi osobní album, si myslím, a velmi silný, který se dotýká mnoha současných tématů. Tolik další z nominovaných a teď už Capleton, který si na úvod toho songu, který si zrovna pouštíme, vytáhnul znova korunního prince Denise Browna, takhle nadčasovej je právě tady ten autor. A do tady tohohle songu se pozval taky dva Marleyovic, Damiana Marleyho a Stevena Marleyho, s kterýma už spolupracoval na mnoha zajímavých věcech. Teď si otočili to pozvání, protože myslím, že Capleton hostoval na albu Damiana Marleyho, na albu Stevena Marleyho, a teď si to otočili, Capleton si pozval oba dva pány k sobě na svoje album a ta společná věc se jmenuje Babylon So Evil. Listen this. Oh, de la Vega.

dvakrát Capleton, který taky vydal nový album po už docela x dlouhých letech. Teď jsem si říkal, že teď je dobrý čas vám pustit Kabaka Pyramida, od kterého hraju často, a dneska jsme vlastně s ním otvírali dnešní Jam Music Reggae Session, a i on vydal 28. srpna velmi zajímavý nový album, znova ve spolupráci s Damienem Marleym, už myslím, že třetí kousek, a ten už svoje Grammy má s deskou The Calling, takže pravděpodobnost, že by vyhrál znova, není úplně tak velká, nicméně z toho alba určitě rozhodně stojí za to si něco pustit. Je to totiž moc hezký mashup reggae s hiphopem, ke kterému Kabaka měl vždycky blízko, i vlastně Damien Marley. A ta deska se jmenuje The Lyrics Tape Rebel Music. Vlastně odkazuje k jeho prvnímu velkému mixtapu, který ho proslavil i daleko za hranicama Jamajky. A mě ta deska osobně hodně baví, tak tady jedna ukázka pro vás se jmenem Kian Ku, ne, pardon, We De Wea. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session, tohle je Kabaka Pyramid. A skvělá věc.

skvělý Kabaka Pyramid tady na Rydimu. Na Rydimu, který vychází z takové klasiky Rydimu jménem Answer. Nicméně ta basová linka, jenom celý to bylo ještě trošku posunutý a reprodukovaný velmi zajímavým způsobem. Tak tip, další tip na skvělou desku, která vyšla letos. A teď už jeho blízký kámoš Protože, který vydal velký masterpiece letos jménem The Art of Acceptance.

0: cloud.
1: You know, see the thing loud is a different mode. Anything goes, and now we are on the road. Coach it us alone, now we popping up
0: cloud, cloud, cloud.
2: To byl Protože a hostující Masika na albu The Art of Acceptance, z kterého dost dobře nejde zahrát jenom jeden track. Těch hitů je tam mnohem víc, protože je jedním z hlavních men nebo nejvíce viditelných men současné jamajské scény. I když vlastně jeho reggae music fúzuje s dalšími žánry, tak letos headlineroval Uprising, byl to jeden z velkých důvodů, proč jsem se tam jel podívat, výborná show. Potom jsme se nicméně mohli přesvědčit i před lety v Lucerně a jeho kvality jakožto interpreta rostou. A tohle to je oda na Big 45. 45 znamená sedmipalcový single, který pustíte na gramofonu o 45 otáčkách. Oda na vlastně reggae music, ještě když se vycházela na vinylech a ona stále vychází, nicméně u těch sedmi palců docela ubylo, protože svýho času na Jamajce vycházelo třeba 300 singlů týdně, jako obrovský množství, teď je to samozřejmě hlavně digitál, nicméně vinyl má samozřejmě svůj velký revival. A i tady u nás jsou zajímavé akce, které vlastně se fokusují na to, že se hraje z vinylu.

Jo, Samurai Eye tady v duetu s Keznam Dim, který mimochodem to reggae album roku vyhrál loni s albem jménem Blood and Fire, tehdy vlastně pro mnohý úplně neznámý jméno, nicméně na reggae scéně to už bylo jeho třetí album, Jamajčan, který je mimochodem brácha právě Kelisi, která žije s Chronixem, od který jsme si předtím taky něco hráli. Nicméně tady byl Keznam Dim jako host na albu Samuriho Eye, mýho oblíbence, falzetovýho, dá se říci, s takovým velmi specifickým hlasem, který ho rozpoznáte na první dobrou a který jsme měli možnost zažít v Praze nějaký 2 roky zpátky, když tady vystupoval společně s Mortimerem. No a teď jsme stále teda u toho hlavního tématu těch alb nominovaných na Grammy. Vybíráme aspoň pár ukázek z těch, myslím, 117 alb, které se dostaly do téhle užší nominace. A chtěl jsem vám zahrát taky pána, který se říká Mike Love a který jsme měli možnost letos na jaře i zažít v Praze. To je takový zajímavý dreadatej Američan, který hraje na kytaru a hraje si hodně s looprama. A Mike vydal takový celý albový triptych Leaders, Teachers a ještě chystá jeden, který se jmenuje Healers. Nicméně Teachers, to je to druhý album, který vyšlo v roce 2025, tak je taky mezi těma nominovanýma. A měli jsme možnost si udělat velmi zajímavý rozhovor, který najdete u mě na Jam Music, v kterým nám spousty věcí povyprávěl a zároveň se hodně orientuje i v jamajské scéně, spolupracuje s mnohýma zajímavými lidma. A co je zajímavý, on je Američan, ale je z Havaje, to znamená, že vlastně reprezentuje

Zajímavý sauna. Sharon Marley z rodiny Marleyovic, nicméně dcera Rity Marley, kterou Bob Marley přijal za vlastní, která byla taky součástí Melody Makers, vydala svoje první solový album ve věku 61 let a jmenuje se právě Firebird. Zvukově velmi zajímavá deska a já vám dám ještě jednu ukázku, v který zpívají doprovodní vokály Mama Sedela Marley a taky Rika Newell, což pokud se nepletu, tak je příjmení z Boba Marleyho z otce a z jeho strany, tak pull up the tune, tohle je Oda na ostrov. Jamaica.

0: Sharon Marley, její první soulová dlouhohrající deska, kterou vydala ve věku 61 let, propojuje zvukově roots reggae, soul, jazz, blues, R&B, je tam nějaký afrobeat. Zajímavá rodinná spolupráce na té desce, zároveň vedle rodiny hostuje taky Big Youth a je tam ještě pár dalších zajímavých men. V jednom rozhovoru přiznala, že to její první solový vystoupení v torontské Art Gallery of Ontario bylo skutečným znovu probuzením její hudební kariéry. Sharon se kromě muziky dlouhodobě věnuje vzdělávání dětí, založila v Kingstonu Total Care Learning Center a podílí se na činnosti rodinných nadací Marleyovic rodiny. U Marleyů ještě chviličku zůstaneme, my už jsme takřka ve finále, kdo posloucháte v premiéře, tak máme 3 minuty po půlnoci a stále posloucháte živé vysílání jménem Jam Music Reggae Session s Lukášem Kolíbalem na Color Music Radio. Kdo byste tenhle pořád rádi poslouchali i v nějaký denní hodiny, tak jednak zkusme apel na Mirka nebo nějakou denní reprízu, ale zároveň je tady herohero.co/admiral Kolíbal, což je účet, na který nahrávám záznamy, většinou tu celou dílku, což je často přes 2 hodiny, což se nám potom do reprízy nevejde, ale vejde se to právě na herohero v té nejvyšší možné kvalitě, třeba s nějakými doprovodnými slovama nebo playlistama a tak, tak můžete být takhle partnerem a podporovatelem tady tohohle reggae speciálu, kdybyste chtěli. Nicméně zpátky teda k těm Marleyovic, je tady totiž ještě Ziggy Marley, který je tradičně velkým žhavým kandidátem na jakýkoliv Grammy. Už jich má doma snad nejvíc ze všech reggae interpretů v historii. A ne, že by dělal špatnou muziku, ale má to i jeden takový fakt, že jeho manželka je součástí té Akademie Grammy. Tak přiznávám do éteru, že o tom vím a že tím pádem v reggae světě, když vyhrávají Marleyovic, tak se některý jako drbou ve vousech a říkají, zase žádný překvapení. Tak uvidíme, jak se ta Akademie letos rozhodne, jestli bude víc nezávislá, nebo to znova dostane Ziggy, nebo případně Sharon, nebo někdo jiný z Marleyovic rodiny. Každopádně Ziggy vydal letos album jménem Brightside, z kterého si dáme věc jménem Racism is a Killer.
1: Attention, please. This is a public service health announcement.

0: A taky přináší zbytečnou smrt mnoha lidem. Racism is a Killer, to byl Ziggy Marley, a protože má teďka za pár dnů narozeniny, tak z toho nového alba zahrajeme ještě jednu věc, která je vzpomínkou na jeho tátu Boba Marleyho z té nové desky song jménem Many Mourns for Bob, mnoho truchlení pro Boba.
1: For as the Almighty God is not we a do it, you know. It's God himself a do it, you know what I mean? And nobody, and if them kill me, tomorrow millions
2: Why do they want to kill you, though? Why?

0: truth, you know. I am not an enormous person or a star, you know. I'm just a man of the ghetto.
1: Tak slova Boba Marleyho otvírali i končili tenhle ten song vzpomínku na novém albu Ziggyho Marleyho jménem Brighter Days. A teď by byl vlastně dobrý moment to zakončit, nicméně já tady mám ještě několik oslých můstků. Totiž v září vyšlo nový album pána, který se jmenuje Gary Nestapine, který byl frontmanem The Wailers 17 let po Bobovi, po jeho odchodu v roce 1981. Tak v letech 1998 až 2006 zpíval z The Wailers Gary Nestapine, který přišel do kapely po odchodu Juniora Marvina a vystupoval s muzikanty, který doprovázeli Boba, včetně Astona Familymana Barretta. Z tohoto období pochází například koncertní DVD The Wailers Live nebo živý album Legend z roku 2006. Zajímavostí je taky, že během jeho působení u Wailers naspívali velký hit Love Generation pro francouzského producenta Boba Sinclaira, který je proslavil daleko i za hranicemi reggae music. No a Gary Nestapine už je ale dávno zase mimo Wailers a vydal teď před pár týdny nový třetí svoje solový EP. A tenhle ten song, který jsem vybíral, je právě se jmenuje This Song a je to óda, je to pocta Burning Spearovi. Vzpomínám v tom songu na 70. léta, kdy jako mladík sledoval zkoušky Burning Speara s bratry Brushfordovými na Jamajce. Takže pull up the tune, this song, Gary Nestapine a my už jsme ve finále dnešního Jam Music Reggae Session. Takže poděkování všem, kdo jste vydrželi až do tohohle momentu. Ještě jednou připomenutí, že mě můžete sledovat skrze účet na herohero.co/admiral Kolíbal. Poděkování také Color Music Radio za prostor. Bavil jsem taky, že jsou nějaké události, na které bych vás pozval, tak konečně jsem si vzpomněl. Jednak tento čtvrtek v prostoru Funk Station Gallery and Club bude Reggae Thursday, pravidelná akce, kterou moderuje DJka Dasha Faya. Tentokrát si pozvala taky Sativu a Tubab, to znamená dámská sestava 15. října mezi 19. hodinou a 2. hodinou ráno v Praze. Myslím, že někde na Vinohradech nebo něco takového. Tak to je jedna příležitost a pro mě osobně, kde se můžeme potkat, je 29. října v Cross Clubu, protože tam vystoupí naše banda Urban Bushman a společně s námi taky Rising Spirits Trio a budou i pouštět nějaký desky právě po boku Dashi Faya a DJ Yukimony, takže 29. října se na vás těším v Cross Clubu i s naší kapelou Urban Bushman. Tak já se budu vysmrkat a odpočinout hlasivky, přeju dobrou noc, těším se v pravý poledne na polední menu a pull up the tune, já vám dám jinou věc od Garyho z jeho desky Back to Roots. Easy dub, tak ať to je easy, dobrou noc, dobrou cestu, pokud jdete někam domů, bezpečné cesty a slyšíme se brzo, čau čau.

Zdraví tě Sonar a právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermoon. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.